0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpět. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce. Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha, řekl ministr Klempíř. Na mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní hvězda převezme křišťálový glóbus. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec. A nejlepší střelec NHL Ovečkin podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V pátek polojasno s oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

buchví ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít slova zpět. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Od července začala fungovat centrální evidence psů, ta má pomoci s rychlejším hledáním ztracených mazlíčků a také zlepšit dohled nad množírnami. Lidé mají na zápis psa hodně času. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Porazila na londýnské trávě Italku Grantovou 2-0. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, ta ve druhém kole podlehla Polce ze Švjontekové 0-2. V pátek polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpět. Kriminalisté podezří.

Podívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce. Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha, řekl ministr Klempíř. Na mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní hvězda převezme křišťálový globus. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec. A nejlepší střelec NHL Ovečkin podepsal novou roční smlouvu se Washingtonem. V pátek polojasno s oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás se vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít slova zpět. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Od července začala fungovat centrální evidence psů, ta má pomoci s rychlejším hledáním ztracených mazlíčků a také zlepšit dohled nad množí. Lidé mají na zápis psa hodně času. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Porazila na londýnské trávě Italku Grantovou 2-0. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, ta ve druhém kole podlehla Polce Ize Świątekové 0-2. V pátek polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpět. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce. Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha, řekl ministr Klempíř. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní hvězda převezme křišťálový glóbus. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec. A nejlepší střelec NHL Ovečkin podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V pátek polojasno s oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
11: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Zprávy.
4: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpět. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce. Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Řekl ministr Klempíř. Na mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní hvězda převezme křišťálový globus. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec. A nejlepší střelec NHL Ovečkin podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V pátek polojasno s oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
5: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
5: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Radio B.

0: Robbie Williams a Nicole Kidman, o té bude za chvíli řeč. Každopádně taky za chvíli tu bude ranní bonton, třeba s Lucí Bílou. Vychutnáme si určitě i pocit divokého Billa.
1: Asi takovej pocit, jako je bodutí nože, asi takovej pocit, špatně tě
0: se... No a až do nebes se mrkneme s Belindou Carlisle.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Právě teď máme aktuálně v Praze na Hagiboru slunečno na teploměru 17 stupňů. V pátek čekáme polojasno s kupovitou oblačností a s teplotami 21 až 25 stupňů Celsia.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, krásné dobré ráno, dámy a pánové. Díky za to, že můžeme být spolu i dnes ráno s datem 3. července. V Zambii slaví Den svornosti, v Lesotu zase Den rodin, no a my máme to štěstí, že při pátku se můžeme radovat z toho, že máme 3denní víkend, voilà. No, taky důvod slavit, co říkáte. Známe ho z filmových trháků jako třeba Top Gun a nebo jako manžela herečky Nicole Kidman. Tom Cruise neboli Tomáš Kříž má dneska narozeniny. Dámy, tipnete si, kolikáte, já vám to za chvíli prozradím, ale do té doby můžete tipovat. Klidně i na naše telefony.

sempre. Albano, Romina Power, 8 hodin 11 minut, vy posloucháte Ranní bonton. Milan vám přeje krásné, dobré páteční ráno. Páteční. No musím si to říct ještě jednou, ono se to hezky poslouchá, co? I se to hezky říká. Tak, co zajímavého se přihodilo na modré planetě při datu 3. července, to se dozvíte teď z Bontonu. Už v roce 321 našeho letopočtu byla neděle stanovená jako den odpočinku pro celou říši římskou. No, výborně to udělali už tenkrát. V roce 1898 byla premiéra prvního českého hraného filmu Dostaveníčko ve Mlínici. Film natočil průkopník české kinematografie Jan Kříženecký a tohleto veledílo trvá 1 minutu. O čem to asi bylo? No, Dostaveníčko ve Mlínici. Představitel české hudební moderny, skladatel Leoš Janáček se narodil před 172 lety. Jeho opera Její pastorkyně se hraje po celém světě. 143. narozeniny by měl spisovatel Franz Kafka. Představte si to, že se odhaduje, že 90% svého díla spálil. Ještě, že nám tu nechal těch 10%, no ale z těch prý taky toho moc jako není. Každopádně herečka Jana Švandová slaví 79. narozeniny. Krom filmu, kde stvárnila řadu takových sexy rolí, v 90. proslula fotografiemi pro pánský časopis, které nafotila, když jí bylo čerstvě 50. No a mám tu i něco pro ženy. Jejich sexy symbol, herec Tom Cruise, je dnes... ještě chvíli to budu napínat. Je mu dneska 64 let, dámy. No a jeho nejznámější filmy, to snad známe všichni, Top Gun nebo Mission Impossible, je také jedním z nejlépe placených herců světa. Jenom za Mission Impossible měl honorář ve výši 75 milionů dolarů. Nevemte to za ty prachy, to by byla party, co?

0: Petr Kolář navzdory hříchům. Péťa je čerstvě 59letý, 20. června měl narozeniny. Vy posloucháte Radio Bonton, no a my se pojďme podívat na jmeniny. Mužské jméno Radomír má dneska svátek, nebo spíše ti pánové. Je to jméno slovanského původu, vykládá se jako míru milovný. Jde o tradičně oblíbené jméno, které v tuzemsku nosí přes 7000 chlapců a chlapů. No a kdo dnes bude poctěn nějakou tou dobrotou, koho podrbáme za ouškem? Nemyslím tím manželku, pánové, ale naše domácí mazlíčky přece. Dvojitý svátek mají kočičáci jménem Kolumbo a Bonus. Přímiláček jménem Sultán by se měl též radovat, minimálně jako Radomír má též svátek. Tak oslavencům všecko nejlepší, posílám další muziku. Za chvíli Tým anebo Belinda Carlisle z Bontonu. Přeju vám krásný ráno.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Tak tohle to byla skupina Tým, Palo Habera, píseň s názvem Za všetko láska môžeš ty. 8 hodin 30 minut posloucháte ranní bonton, krásně jsme se zasnili, ale pojďme vstávat. Pojďme se podívat za chvíli do klubu 27. Co to znamená a co to je za klub? No, týká se to umělců. No a víc vám zatím neprozradím. Každopádně řeknu vám, co se týče muziky, Divoký Bill nebo skupina Buckfizz a taky zprávy s Láďou.
2: Rádio Bonton, zprávy.
3: Dobré ráno z Rádia Bonton, přeje Láďa Jakub. Poprask v dětských domovech. Na dětské tábory mělo ve středu odjet přes 100 dětí z 11 dětských domovů napříč Českou republikou. Jejich ředitelé za pobyt platili desítky, někdy i 100 tisíc korun. Tábory byly ale zrušené, a to doslova na poslední chvíli. Někteří ředitelé se to nedozvěděli nebo dozvěděli až na místě, až když dítě dovezli na místo konání. Proto podle veřejnoprávního rozhlasu podali trestní oznámení na pořadatele. Řeka Ohře na severozápadě Čech je téměř bez vody. Velmi špatná zpráva i pro vodáky. A důvod? Vodohospodáři vodu zadržují v přehradě Skalka a Jesenice u Chebu. A to kvůli vodním elektrárnám. Včera zoufalost, někdo střílí vzduchovkou po ptácích v hodně oblíbeném zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Do místního rybníka tam zřejmě nasadil i ryby, které požírají ostatní vodní živočichy. Nedávno někdo zničil lavičky, poničil okapy i parapety. Správce zámku tak museli zkrátit otevírací dobu parku o 2 hodiny. Neví si z vandaly i narkomany rady. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková postoupili do 3. kola tenisového Wimbledonu. 13. nasazený Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Alexe Molčana 6-3, 6-2, 6-4. Turnajová devítka Nosková zdolala Kamilu Osori z Kolumbie 6-3, 4, 6, 6, 2 a Bousková zvítězila nad Italkou Tyrou Katerinou Grant 7-5, 6-3. A ještě k počasí, dneska bude polojasno, trochu přehánky ve Slezsku a na severní Moravě či jihu Vysočiny a teploty nejčastěji do 25 stupňů. Na Hodonínsku a Uhersko-Bradišťsku může být až 28. Tolik další zprávy s Láďou Jakubem, pokračuje Milan Fiala na Bontonu.

0: Skupina Divokej byl dohrála právě teď na rádiu Bonton. Teď, to znamená v 8 hodin, 8 a 30 minut. No a pojďme se podívat na ten klub 27. Co to znamená? No, začnu takovým trošku neveselým výročím klasického Big Beatu. V roce 1969, 3. července, odešel Brian Jones, kytarista The Rolling Stones. A v roce 1971 též 3. července odešel zase Jimmy Morrison, americký zpěvák, člen skupiny The Doors. Oba tito hoši odešli ve věku 27 let a právě tak se dostali do klubu 27. No právě o tahle ta pověst o tom, že si muzikanty ve věku 27 let bere Bůh, je populární mýtus známý jako 27 Club, tedy klub 27. Vznikl jako kulturní fenomén popisující nápadně vysoký počet slavných a talentovaných hudebníků, kteří v tomhletom věku tragicky zemřeli. Připomeňme si Briana Jonese, Jimiho Hendrixe, Janis Joplin, samozřejmě Jimmy Morrison, později Amy Winehouse. No, tohleto slovo klub získalo celosvětový ohlas až v roce 1994 po smrti frontmana Nirvány Kurta Cobaina, kdy jeho matka v rozhovoru prohlásila, že Cobain odešel a připojil se k tomu hloupému klubu. No, tahle ta fráze je totiž metaforou pro to, že byli příliš dobří na to, aby zůstali na tom světě. Tak to je. Pojďme na další muziku. Za chvíli Lucie anebo Marie Rotrová z Bontanu.
1: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: jako za mlada si to dáme s Olympikem v druhé hodince ranního Vontonu. Je 8.59, no a také Petr Naď nás navštíví po té deváté hodině. Pamatujete to? No, tohle to bylo obrovský hit v 80. letech. No a dáme si taky něco od Shakiry. Whenever, wherever, na Vontonu.
1: Rádio Vonton, počasí.
0: No, počasí, máme polojasné, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. A pojďme se podívat na to, jak bude zítra. Tak tedy ta předpověď, předpověď na sobotu. No, ráno bude jasno, nebo skoro jasno, během dne většinou polojasno, odpoledne bude od západu přibývat další oblačnost, později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů Celsia. A to si myslím, že celkem jde, ne? Co říkáte?
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Michal David, zůstaň a neodcházej. Píseň, která právě teď doznívá na vlnách Rádia Bonton. Já jenom k téhleté věci dodám. Přátelé, ani bychom se nenadáli, téhleté písni je 42 let. Vyšla v roce 84 na vele úspěšném tehdy vlastně ne CDčku, ale desce Michala Davida s názvem Nonstop. No, čas prostě letí. Za chvíli si dáme olympiky, anebo taky Celine Dion, ale pojďme se podívat na to zívání. Ano, už je to nakažlivé, to víme všichni, zívání je primárně termoregulační mechanismus a způsob, jakým tělo resetuje unavený mozek. Donedávna se vědci domnívali, že to je prostě nedostatek kyslíku, ale není to tak. Hluboký nádech v kombinaci se stahem obličejových svalů pomáhá přivést chladnější vzduch a odvádí přebytečné teplo z mozku. No, vysoce aktivní mozek prostě produkuje teplo, zívání funguje jako klimatizace. No a proč je to zívání nakažlivé? No, spíše než nedostatek kyslíku spouští nakažlivé zívání takzvané zrcadlové neutrony v mozku. Jde o projev empatie a sociálního sjednocení skupiny, takže častěji se proto nakazíme od rodiny a přátel než od cizích lidí. To jsou věci, co? Já nevím, na co ty věci ještě nepřijdou, ale jsou to někdy zajímavé věci. Tak, 9 hodin 13 minut, krásné dopoledne, je pátek, vy posloucháte Bonton, užijte si to.
1: Radio Bonton.

0: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno. Po ročním přechodu slabé studené fronty máme na většině území Česka opět mírně zalito a před námi je den jako malovaný. Převládat totiž bude polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se na horách mohou ojediněle vyskytnout dešťové přehánky. Srážkové úhrny ale budou hodně nízko a ta oblačnost, která se bude během dne vytvářet, to budou nádherné bílé beránky. Nejvyšší odpolední teploty se v Čechách zastaví pod letní hranicí 25 stupňů Celsia. Pouze na jižní Moravě namíříme až 27 stupňů.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Lady Gaga. No prostě umí ta ženská. Always remember us this way. 9 hodin, 29 minut a půl minuty navrch, takže bude půl desáté. Máme pátek, je to fantazie. Přátelé, já mám pro vás dobrou zprávu. Do Karlových Varů včera dorazila ta úplně největší hvězda letošního festivalu, který je v pořadí už 60. Dustin Hoffman. Takže si ho proklepneme trošku už za pár minut. Mezitím Shakira, taky Arnošt Pátek a jeho poslední prázdniny. No a nejnovější zpravodajství s Láďou samozřejmě nechybí. Tady je
1: Radio Bonton zprávy.
2: Dobré dopoledne, je pátek 3. července a Spojené státy americké zítra oslaví 250 let od založení. Čekají se velké oslavy, ale spoustu lidí ani umělců na ně nepřijde, protože se jim nelíbí současná vláda Donalda Trumpa. Muž a pět dětí, které v úterý na letním táboře na Jindřichohradecku zasáhl blesk, opustili nemocnice. Všichni jsou v pořádku. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. Na Frýdecko-Místecku se od útorka bude opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice první třídy 56 v Beskydech mezi obcí Ostravice a přehradou Šance. Rekonstrukce potrvá necelý měsíc a přijde na 26 milionů. Řidiči musí počítat s omezeními. Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku budou mít školku na dálku. Služba bude určená předškolákům, které má připravit na vzdělávání na základní škole. V New Yorku se usídla OSN upálil muž z Tibetu. Chtěl tak vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína. A fotbalisti Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko. Postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým vedl od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. V 68. minutě srovnal z penalty Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Gonzalo Ramos. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Tedy se sousedy. Hrát se bude v pondělí od 21 hodin našeho času v americkém Dallasu. A ještě k počasí. Dneska bude převážně polojasno. Přehánky jen na jihu Vysočiny a ve Slezsku nebo na severní Moravě. Jinde právě pár mraků a sluníčko. Teploty do 25 nejčastěji na Uhersko-Hradišťsku a Hodonínsku až 28. Tolik další zprávy Bontonu s Láďou Jakubem. No a dopoledním rádiem Bonton vás dál provází Milan Fiala.

0: Tohle to byla Shakira, Whenever, Wherever. Další super muzika na vaší oblíbené stanici Radio Bonton. 9 hodin, 39 minut v kalendáři 3. červenec, přátelé, je pátek, malá sobota. Jo, to je krásně, hezky se to poslouchá, co? To už jsme probírali, každopádně mám tady dobrou zprávu. Na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů včera v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti na něho čekal přibližně tucet žadatelů o autogram. Populární herec po několika podpisech pod dohledem ochranky nasedl do připraveného festivalového auta a odjel do centra města. Výslovně si Dustin přál, aby organizátoři uvedli jeho debut absolvent od Mikea Nicholse z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními vynesl Dustinovi Hoffmanovi nominaci na Oscara a Zlatý globus a taky cenu BAFTA pro herecký objev roku. No, škoda, že nejsem v těch Varech. Mrknul bych se na to. Každopádně Dustin Hoffman je proslulý tím, že se s ním nespolupracuje snadno a že je obrovský perfekcionalista. Tak, 60. jubilejní ročník Karlovarského festivalu začíná dnes a potrvá do 11. července.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: prosím nejsem
1: tak
0: já.
1: Tohle to byl. Pardon, tohle.
0: To prosím nejsem já, ano, tohle, aby jsme si to všechno ujasnili.
1: Nepleť se mi do toho, ještě jsem se nerozloučil.
0: Já jsem se chtěl omluvit.
1: Ten je drzej. Vidíte to, slyšíte to, přátelé, tak tohle to je kolega Dan Kostka, no. Milan Fiala vám přeje krásný víkend, užijte si to, bude prodloužený, bude úžasný, fantastický, nebudou už ta šílená vedra, bude tak akorát, bude kolem těch 25, 24, no, co víc si přát. Tak, Dane, kam se chystáš na víkend a pro pos?
0: Tak na víkend se vypravíme na chaloupku do jižních Čech.
1: Na jich, já taky vyrážím
0: masíčko
1: na jich.
0: Masíčko je naloženo, klobásky budou teprve přikoupeny a budeme tam jen tak jako rožniti a grilovati a váleti se. Ale neboj se, na rozdíl třeba od tebe, já v pondělí na státní svátek pracovat budu.
1: To je krásné, ano. To tě ctí, práce šlechtí.
0: Ano, samozřejmě.
1: Mě na jich dneska lákají na tatarák.
0: No vidíš to.
1: No, takže já se tam vydám, protože tatarák miluju a už se na to těším.
0: Takže my oba dva odjíždíme dnes na jich za obžerstvím, dalo by se říct.
1: No, dalo by se to tak říct, tak prostě člověk tak aspoň z toho života musí mít nějakou radost, že jo?
0: Tak si, Milane, popřejeme dobrou chuť.
1: Dobrou
0: a
1: chuť.
0: A krásný víkend, nech se hezky, ahoj.
1: Čau.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, přátelé, kamarádi, ještě jednou i ode mě nádherné, ano, konečně už páteční dopoledne vám všem přeju. Minutka po 10. hodině značí jediné právě teď. Rozjíždíme písničková přání s datem 3. července. Koukám, že už začaly chodit vaše první SMSky, což je dobře, takže pište dál na 736-300-888 nebo na náš Face a Instač. I tam se můžete dopsat a já vaše zprávy, pokud je odhalím a bude v mých hudebních silách, velmi rád splním. V každém případě koukám se na Radomíra v kalendáři. On dneska slaví svůj svátek, takže všem vám, pánové tohoto jména,

Text má čí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chci. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: černý stín.
1: Tak to byl Xintel X na Bontonu. Krásný páteční den vám přeju. Mám tady vaše první SMSky. Tak pojďme mrknout na to, pro koho že budeme hrát. Například píšete nejlepší rádio Bonton. Prosím o zahrání písničky pro Vladimíra k dnešním 73 letům od Činasky. Potkal jsem tě po letech. Přeje mu celá rodina hodně zdraví, štěstí a pohodu. Takže milý Vladimíre, za celé rádio Bonton přeju jen a jen to nejlepší. No a posílám Činasky.

Na Rádiu Bonton dospívala Tina Turner, nádherný pátek vám všem přeju, tak pojďme na další zprávy dnešních písničkových přání. Tak píšete krásný pátek přeji, zahrajte mi dnes píseň Dobré ráno milá od Evy Farné a Davida Stypky. Moc díky, i dnes jsem s vámi a i dnes hrajete skvěle, napsal nám Honza, tak Honzo díky za zprávu, písnička je vaše, tak ať se vám líbí.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Nějaká a písnička pro tebe, to by možná mohla být taková vlastně hymna písničkových přání na Bontonu. Takže pro tebe, pro vás, co dalšího budeme hrát? Já už to vím. A vypíšete Bontonek moc zdraví Jirka ze Suchovršic. Poprosil bych zahrát moji milovanou Celine Dion s písničkou Porquetu Mamincore pro nás všechny, kteří se těšíme na dýchatelný víkend a grilovačky. No, Jirko, nápodobně. Tak pojďme na to.

Na Rádiu Bumton Hanka Zagorová a její letní kluci. Tak krásný letní den vám všem přeju. Písničková přání pokračují. Do nich píšete, poprosím zahrát pecku pro všechny, kteří poslouchají suprové Rádio Bumton. A konkrétně Leška Semelku s písní Jednou větou. Moc díky a hezký víkend přeje Honza z Prahy. Honzo i vám, užívejte si ho se vším všudy. Teď ovšem také s vaší další parádní muzikou. Tady už je úhledně zabalený hudební dárek. Lešek Semelka.

Tony Esposito zpíval na rádiu Bonton. Vyladíte páteční písničky na vaše přání, no a do nich píšete dobrý den. Zahrajte prosím mému tátovi Petrovi Klaďvo, který dnes slaví 80. narozeniny. Přeji mu hlavně pevné zdraví a ať se ve zdraví dožije 100 let jako strýček Václav Kratochvíl. Líbí se mu písničky od Valdemara Matušky. Děkuji, jeho dcera Alena. Tak Alčo, díky za to, že jste si vzpomněla. V každém případě Péťo, vám přeje celé rádio Bonton opravdu nádherné narozeniny. Užívejte si je hlavně ve zdraví, co si budeme povídat. No a teď už vám na Bontonu zpívá navíc také Valda Matuška. Tak tady ho máte.

Posloucháte Radio Bonton, krásné páteční dopoledne vám všem, co jste s námi přeju, tak co dalšího píšete? Ahoj Dane, i celé Radio Bonton, moc tě prosím o zahrání písničky Loved od britské zpěvačky Kim Wilde, jen tak pro hezčí letní den. Díky moc, napsal Míra, tak Míro, užívejte si toho krásného dne, který je celý ještě před námi, podobně jako prodloužený víkend, no a teď už tady máte vaši vysněnou písničku, tak ať se vám líbí.

Tak i Kim Wilde už má svůj hudební výkon za sebou, naprosto skvěle jako vždy, samozřejmě. No a vy píšete, dobrý den, Dane, prosím o zahrání písničky Týden končí pro našeho kolegu, přezdívaného Diamant. Ať má hezčí den, díky, kolektiv Drogerie. Tak milí Diamante, písnička je vaše, taková ta krásná, typická páteční hymna právě teď na Bontonu, tak tady ji máte.

No, konečně jsme se dočkali, samozřejmě i ten prodloužený víkend už za chvilku je tady, přesně tak, jak teď zpívali Achyr Zachara Bolek, Komety Jiřího Kaleše na vlnách Rádia Bonton, ale my pojďme ještě na další SMSku, v ní píšete: ahoj Bontoňáci, prosím o zahrání písničky Johnny Macháček od skupiny The Tap Tap, jen tak pro radost, děkuji, Matěj nám píše, takže milý Matěj, tady ji máte.

doch. Za takovýho není každá ráda, když je chlap divokej dobrodruh. My name is Johnny, Johnny, Johnny Maháček. Rybo, skoč mě konečně na háček a bod už mou.

porodu. Hnedka zavřeli, když udělala banku se mnou šesti nedělí. My name is Johnny, Johnny, Johnny Maháček. Rybo, skoč mě konečně na háček a bo.

0: Skočmě konečně na háček a bod ošel.
1: Tak to byl Johnny Macháček a jeho tečka za pátečními písničkami na přání na Bontonu. 11. hodina odbyla, za chvíli je tady také Karel Gott.
2: Zůstanu svůj a tónu stále náleží.
1: Zaspívá vám také Adam Ďurica. A nebo Tom Jones. Tak krásný pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, a my společně jdeme dál pátečním dopolednem. Na Bontonu už za malou chvíli zakotvíme u Radomíra. On dneska slaví svůj svátek, podíváme se na to, cože o něm říkají hvězdy. Teď ale pojďme hrát s další muzikou, kapela Turbo.

0: Posloucháte Radio Bunton, krásné páteční dopoledne vám všem přeju. Dnes máme 3. července, znamená to, že Radomír dneska už od rána slaví svůj svátek. Jak jsem zjistil, tak muži tohoto jména se prý většinou dožívají vysokého věku. Dlouho si udržují životní svěžest, no a pevné zdraví k tomu, no a proto působí často mnohem mladším dojmem. Jinak v mládí bývají prý v lásce velmi přelétaví a trvá poměrně dlouho, než se vůbec usadí. Pak ovšem dokážou být svojí vyvolené věrní až za hrob. Jinak se svým všestranným nadáním se prý mohou věnovat víceméně všemu, co je baví, nejlépe ale vyniknou v uměleckých oborech. Pánové, tudy možná může vést vaše cesta. V každém případě dneska slavte, jak jen umíte. Ještě jednou vám za Rádio Bonton přeju všechno nejlepší k svátku. Jinak pojďme také na dopravu, za několik málo minut se podíváme na to, jak to teď aktuálně na cestách vypadá. No a do té doby další muzika, třeba Rod Stewart a nebo Eva Farna.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Na Rádiu Bumton dospíval Rod Stewart. Hezký páteční den vám přeju. Mám pro vás také dopravní informace.
1: Rádio Bumton doprava.
0: A začínáme na dálnici D5. Pozor, velký problém tady máme na 4,5 kilometru ve směru na Prahu, kde havarovaly dvě dodávky s jedním osobákem. Blokují jak levý, tak pravý jízdní pruh. Navíc je tady vysypaný náklad. Dálnice v místě uzavřená, no a všechno se to objíždí přes odpočívku, takže počítejte s komplikacemi. No a bouralo se také na D35. Tady pozor na exitu 166, kde havaroval osobák s nákladním vozidlem. Tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu, možná už na prodloužený víkend, kdo ví. V každém případě vám budu hrát další parádní muziku. Za chvíli třeba Mandraže, také Patrick Swayze, anebo Adam Ďurica.

dohledám, jednou najde. To byly Mandraže na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné páteční dopoledne. Dnes máme 3. července. Kromě toho, že Radomír dneska slaví svůj svátek, tak koukám, slavit se bude také u Švandů nebo Prušinovských. Herečka Jana Švandová, anebo režisér a scénárista Jan Prušinovský totiž dnes svorně slaví svoje narozeniny. Tak přejeme jen a jen to nejlepší. No a do 12. hodiny posílám také další muziku. Za chvíli to bude třeba Robbie Williams, Michal David, Jirka Vondráček, anebo kapela Roxette.

0: Na rádiu Bonton zpívala Marie Rotrová. Je tady 12. hodina, po 12. připravená další muzika. Například Léto s tebou a s ním Jirka Schillinger. Mám pro vás také Marka Ztraceného. No a zastaví se Michael Jackson. No a my se teď zastavíme také u víkendového počasí. Pojďme na to.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No tak jak bude zítra, na to se pojďme podívat. Bude jasno až polojasno, během odpoledne a večera čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti, no a večer na severu a severozápadě místy přehánky nebo slabý občasný déšť, ale nebude to žádná hrůza. Nejvyšší denní teploty, řekl bych tak akorát 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, minutka po 12. hodině společně dál pátkem 3. července. Mimochodem, v Hradci Králové se celý víkend budou dít opravdu hodně, hodně zajímavé věci. Cože tam můžete vidět, na cože tam můžete vyrazit, počkejte si, za chvilku prozradím víc. Ovšem, teď už pojďme hrát. Tady je John Paul Young.

0: byla Jitka Zelenková, kdo právě teď dospíval na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásný páteční den. Mimochodem, odhalením pamětní desky ve Střezeticích začnou dnes odpoledne třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Na velkém náměstí v centru Hradce Králové vás od 17 hodin čeká kulturní program, zakončený ve 22 hodin ohňovou show na koních, ale tím to nekončí. V Šimkový sadek v Hradci Králové se v sobotu od 19 hodin odehraje bitevní ukázka Prušáci u Hradeckých bran v roce 1866, no a vrcholem vzpomínkových akcí pak bude v neděli na Chlumu celodenní program s bitevní scénou, a to už od 15. hodiny odpolední. Do ukázky pod názvem Sadova 1866 se zapojí více než 650 členů historických jednotek, 50 jezdců na koních, také 25 historických děl a desítky povozů, takže bude to opravdu parádní a jedinečná show, na které byste, pokud to nemáte z ruky, neměli chybět. Mimochodem, parkovacích míst je v okolí všech akcí celkem dost, jsou navíc zdarma a navíc mezi Hradcem Králové a Chlumcem budou pendlovat autobusy, takže samozřejmě také zdarma vás klidně dovezou. Můžete vyrazit a pěkně si to tam užívejte. Já zatím mrknu na to, jak to teď aktuálně vypadá s dopravou, za chvilku další informace z cest, no a do té doby s další muzikou třeba Marek Ztracený a nebo Sabrina.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: V Jitku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
6: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Na rádiu Bonton zpívala Sabrina, je půl jedné, k tomu jedna minutka, pojďme se podívat na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Stále ještě problém na dálnici D5, tady se bouralo na 4,5 kilometru ve směru na Prahu. Dálnice je už alespoň jedním jízdním pruhem průjezdná. Havarovala tady dvě osobní vozidla a dvě dodávky, tak buďte stále ve střehu a počítejte stále i se zdržením. Míříme do Prahy do ulice Libušská, tady se řeší nehoda osobáku s motocyklem a ještě Žatec na Lounsku, pozor v ulici Lípová na nehodu dvou osobáků. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu. No a posílám také holky, bude FR David a nebo Olga Lounová.

0: To byly holky na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásný páteční den. Mimochodem, letošní novinkou slavností Okurek ve Znojmě bude soutěž v pití okurkového láku. Přes den se zájemci zúčastní kvalifikačních kol, no a ti nejlepší si pak pití zopakují ve večerním finále. Připomínám, že slavnosti se uskuteční 7. srpna v Hradní ulici, také okolí rotundy svaté Kateřiny a na nádvoří Znojemského hradu. No a letos budou také součástí celoročních oslav 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Takže máte ještě chvilku času, můžete začít trénovat a já zatím vyberu další muziku. Za chvíli třeba Taylor Swift, kterou dneska čeká opravdu velký den. Bude také Jiří Schellinger anebo Milan Farmer na Buntonu. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Bonton a Dan Kostka.
4: Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju nádherné páteční odpoledne, no a mám pro vás nabídku muziky do další hodiny. Už za malou chvíli to bude třeba Bernie Paul, zaspívá také Hanka Zagorová, no a teď už na Bontonu Erik Carmen.

0: Tak to byly Olympik na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásný páteční den. Mimochodem, s příchodem prázdnin si kromě školáků dá pauzu také celá prostřední část linky pražského metra C. Tu podzemce dopřeje městský dopravní podnik, počínaje touto sobotou na téměř týden, tedy od 4. července do 10. července, a to kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Konkrétně půjde o úsek od stanice nádraží Holešovice až po 7 zastávek vzdálené nástupiště na Pražského povstání. Tak s tím počítejte, ať se pak nedostanete do zbytečných dopravních problémů. No a my jedeme dál s další muzikou. Na Bontonu už za malou chvíli třeba Lenka Filipová, také Kylie Minogue a Jason Donovan, anebo Kateřina Marie Tichá. Tak hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: u sebe da si to sama. Přeber si to sama.
1: Na rádiu Bonton právě teď dospíval Xindl X. My tady máme pátek 3. července a to znamená, že Radomír Nezapomeňte slaví svůj svátek. Mimochodem celkem 7363 Radomírů jsem napočítal v celé České republice. Tak pánové, ještě jednou vám všem přeju všechno nejlepší. No a posílám také další muziku, za chvíli třeba Pink, také Hana Hegerová a nebo Ace of Base.

0: Rádio Bonton.
1: Čtyři ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže? I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch galoudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
2: Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju nádherné páteční odpoledne. Už za malou chvíli ve studiu přivítám také kolegyni Dagmar Honcovou s počasím, ovšem do té doby. Další skvělá muzika zaspívají třeba Modern Talking, budou také No Name, no a teď už Mike Oldfield a Maggie Reilly. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Tak to byla Carly Simon na vlnách Rádia Bonton. No a teď už Dáša a pohled na víkendové počasí.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na prodloužený víkend. Jak v sobotu, tak v neděli se v Čechách nejvyšší odpolední teploty budou zastavovat nejčastěji do 25 stupňů Celsia. V pondělí potom dokonce naměříme v odpoledních maximech teplotu jen do 24. To na Moravě a ve Slezsku bude až 27 stupňů. No a deštníky a pláštěnky sebou vezměte rozhodně na neděli a na pondělí, protože to místy očekáváme dešťové přehánky. Nahora se mohou ojediněle vyskytnout i bouřky. Sobota by měla být převážně polojasná.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Radio Bonton.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Na Rádiu Bonton zpíval Tomáš Klus. Já vám přeju krásné páteční odpoledne s datem 3. července. Tak kromě toho, že Radomír dneska slaví svůj svátek, máme další důvod k oslavám. Slavit můžete třeba Mezinárodní den bez plastových tašek, také Národní den čokoládových oplatků, den vyhýbání se slunci, den nezávislého nákupu piva, což zní celkem lákavě, anebo Národní den smažených škeblí. Tak si vyberte a slavte. A já zatím vyberu další muziku. Do 15. hodiny třeba Katy Perry, Iveta Bartošová anebo Arch Oracle. Tak hezký den a krásný víkend vám všem přeju.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Smáčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
6: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy? 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: Vykupujete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Sí.
1: Ako bíš.
2: Radio Bonton.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu za ovací zaplněného velkého sálu hotelu Thermal předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s téměř 12 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 550 milionů. A fotbalovou ligu si příští sezónu zahraje premiérově Artis Brno, který nahradí vyloučenou Karvinou. V nejvyšší soutěži tak budou vůbec poprvé v samostatné historii hned dva brněnské kluby. Vedle Artisu také brněnská Zbrojovka. A teploty v sobotu budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou skočit až na 28 stupňů. Bude spíš jasno až polojasno, od severozápadu se postupně bude zatahovat a k večeru také místy může i zapršet.

z dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. V Karlových Varech odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Zahajovacího večera se účastnili i hollywoodské hvězdy, včetně Dustina Hoffmana, který převzal křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Zmocněnec pro ústavní a ochranou výchovu Štěpán Jilka chystá společné jednání se spolkem Tábory Aurora, který zrušil v den odjezdu bez vysvětlení zaplacený letní tábor více než 100 dětem z dětských domovů. Bude požadovat vysvětlení a také kompenzace pro dané domovy. Do historie Wimbledonu se zapsal držitel rekordních 24 Grand Slamových titulů Novak Djokovic. Srbský tenista s 105. výhrou v All England Clubu vyrovnal rekordní bilanci Švýcara Rogera Federera. A teploměr dnes ukáže 20 až 24 stupňů Celsia, pokud na něj mrknete na Moravě nebo ve Slezsku, bude to až kolem 28 stupňů. Bude jasno až polojasno, od severozápadu se ale postupně začne zatahovat a k večeru může také místy zapršet.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu za ovací zaplněného velkého sálu hotelu Thermal předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s téměř 12 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 550 milionů. A fotbalovou ligu si příští sezónu zahraje premiérově Artis Brno, který nahradí vyloučenou Karvinou. V nejvyšší soutěži tak budou vůbec poprvé v samostatné historii hned dva brněnské kluby. Vedle Artisu také brněnská zbrojovka. A teploty v sobotu budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou skočit až na 28 stupňů. Bude spíš jasno až polojasno, od severozápadu se postupně bude zatahovat a k večeru také místy může i zapršet.
0: Radio Bonton.